292 hash agere chi ne gile chospat nebo 47742 kakonyorchige pesa kima big sogol dadi enyo kanam kiten e choice nebo 006 Thomas nebo 037 agilare nebo 688 Sally nebo 018 Emmanuel nebo 044 Cornelius nebo 864 Agispo nebo 940 Chene nebo 764 Agilba nebo 1730 Joseph nebo 900 Nancy nebo 467 Akpeti nebo 190 Damas nebo 936 Michepkoi nebo 494 Kiblimo nebo 841 Nixon nebo 024 Angmere nebo 209 202 Velex nebo 715 Agaisang nebo 415 Tony nebo 92 Evelyn nebo 302 Antony nebo 597 Juliana nebo 0807 Ruben nebo 232 Agumine gele Patrick nebo 837 Ronald nebo 9499 Priscilla nebo 657 Irene nebo 934 Daniel nebo 169 Nixon nebo 345 Jelodin nebo 298 David nebo 758 Akparngetu nebo 626 Kuma big sogol Star 292 hash

Biik chekakonyor pesa ko chito nekuren Donny nebo 92, Evelyn nebo 302, Anthony nebo 597. Congratulations, pongezi sana.